Svršen svět mírený bez rýšení, sprosivše sami sebe i druh druha i ves život náš, Kristu Bohu predady. Jako ty jesi osvěšený,